0: právě nám dohrála kapela nazvaná Post It s písničkou nazvanou Geronimo. A tahle kapela na české hudební scéně funguje už téměř 30 let, ale doteď mi unikaly. V začátcích údajně jako každý prošli mnoha změnami složení, ale od roku 2002 koncertují v současném složení 5 kluků, pěkně jim to hladí. V následujících letech přišli se 2 deskami, ale poté přerušili svou činnost na 5 let, to bylo myslím až do roku 2018, kdy se naštěstí dali dohromady a novinka, kterou jsme právě slyšeli, tu vydali na konci letošního června, s touhle písničkou podle mě dokázali, že stále mají co říct a že bychom na ně neměli zapomínat. No a právě díky téhle novince jsem na ně přišel a postupně si třeba prohrajeme nějaké ty jejich největší hity, které v minulosti vydali.
1: With music for us all, City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: Dobrý večer, vážení posluchači. Vítám vás opět u českého programu vysílaného na City Park Radio z Launceston v Tasmánii. Mé jméno je Pavel Černík a tuhle hodinku s češtinou vám přináším pravidelně každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, vždy od 7. do 8. hodiny večerní. Stejně jako před 2 týdny, i dneska musím poděkovat Harrymu za jeho úžasný drive tam. Během jeho písniček jsem dorazil do studia, připravil se a teď už tu budu pouštět jednu písničku za druhou. Samozřejmě čeká nás klasických 10 písniček. Doufám, že jsem vybral hezkou moderní sadu. Doufám, že jsem nezapomněl na žádný hudební styl, ale o to mi můžete říct. Jak mi do studia můžete napsat, to vám řeknu za chvíli. A jenom dodám, že i dnešní večer bude pokračovat po našem krátkém českém programu, protože po 8. hodině večerní mě zde ve studiu vystřídá Jace a Joe s programem New Brew. A náš program bude pokračovat i po 10. hodině večerní s programem Let's Talk. No a víte co? Já si pomalu říkám, že bychom se měli přesunout někam dál. Jedna písnička je za námi a něco dalšího určitě pokračuje.
2: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.

Máme právě 14 minut po 7. hodině večerní a pomalu bychom se mohli posunout k další písničce. Ta následující je od zpěvačky, která se říká Natalie.

0: To byla Natali s písničkou nazvanou Jenom tvá. Tahle písnička, která nám právě dohrála, je novinkou z pera Natálie Grossové, která se pod pseudonymem Natali skrývá. Tahle mladá česká zpěvačka, jak jste podle jejího příjmení mohli uhádnout, je dcerou bývalého premiéra Stanislava Grosse. Natali vlastně se od... Pokud vím, teďka aktuálně slaví 23. narozeniny, takže je, není tou nejmladší zpěvačkou, kterou v našem českém, malém českém rybníčku máme, ale je jednou ze těch mladších. Pokud vím, nedávno dorazila na focení charitativního kalendáře, kde fanoušky překvapila trochu výraznějším líčením a světlými vlasy. Zdali to souvisí s jejím osobním životem, kdy přibližně před půl rokem se, myslím, rozešla s jejím přítelem a od té doby si našla nového. Ale to jsou takové rodinné drby, které asi do rádia nepatří, ale no, říkal jsem si, že by to někoho možná mohlo zajímat, možná ne. Doufám, že nám Natálie chystá nějaké nové CDčko, které jsme zatím neslyšeli, protože by to bylo celkem fajn přeci jen od těch singlů jednoho za druhým k nějaké desce shrnout tu její hudební kariéru, to by neuškodilo. A když jsme tak slyšeli Natálku, její hudba byla trochu takového tanečního charakteru, tak mě napadlo se opět tradičně zeptat, zda se vám takováhle hudba líbí, nebo byste raději něco jiného. Stále mi můžete totiž doporučit hudbu na příští vysílání. Pokud byste chtěli více rockových písniček, nebo raději dechovku, a co třeba pořádnej metalovej nářez, neváhejte a napište mi své názory a přání jednoduše na číslo 04 38 18 76 86. Vaše komunitní rádio je tu pro vás a vy sami můžete určit, kam se naše příští vysílání vydá. No, já se těším na vaše zprávy a my se pomaličku, ale jistě posuneme zase dál.
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187686. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.
0: It's 20 minutes past 7 o'clock here on the City Park radio station, and the next song is from a band called Vypsaná Fix-Up.

0: Do nám kapela Vypsaná fixa a skladba s názvem Tři malí opičky. Ta pochází z jejich aktuálního alba nazvaného Ideál a tak trochu mě zaujala a pravděpodobně to bude, protože máme opičky hnedka tady za plotem vedle naší stanice. Nejsou tři, je jich o trochu víc, ale kdo ví, třeba se jednou k číslu tři dostaneme. V tuhle chvíli po setnění slunce jsou už asi všechny schované. Ani nevím, jestli teď v zimě, během těch chladných dní, vylézají ven nebo se schovávají někde u přímotopů. Ani nevím, možná nějaké přímotopy mají nebo ne. Doufám, že nám nezmrznou. Ale zpátky ke kapele. Vypsaná fixa je na scéně už přes 30 let, takže o žádné nováčky nejde. Ale s tím jejich novým albem nazvaným Ideál rozhodně nezní jako kapela, která by usnula na vavřínech. Naopak jejich 11. řadové album přináší celkem takové rytmické změny a klasickou melancholickou lehkost. V jednom z rozhovorů k jejich aktuálnímu albu jsem se dozvěděl, že prý doporučují tu jejich hudbu poslouchat ráno. Prý to lépe funguje, když je mozek čistý, zresetovaný od všech zpráv a informací. Ty autoři neví, zda to je podle starého známého rčení ráno moudřejší večera a zda to funguje pro všechny, ale je to takové obecné doporučení. Ani nevím, zda nějaká jiná kapela takovéto doporučení, jak poslouchat desku, má, ale to nevadí. A druhá věc, která mě vlastně zaujala v tomto rozhovoru, byla, že vlastně obsah té desky, jak jsem se později dozvěděl, když jsem si ji celou poslechl, vůbec s názvem nesouvisí. Desku nahráli a teprve poté hledali název a když se asi někdo z kapely hrál ping-pong, tak ji napadlo dát tam ten název Ideál, což byl název značky ping-pongových míčků z dob socialistického Československa. Ale to už se dostáváme od naší písničky celkem daleko a my se pomaličku, ale jistě pustíme k další písničce a ještě předtím se podíváme okolo světa.
1: Without leaving your armchair, you can visit all corners of the planet thanks to Around the World on City Park Radio. With music from Argentina to Zimbabwe, in every style you can imagine, Around the World gives you an endless selection of sounds.
2: Por tu ventana.
1: Take a trip around the world.
3: Sundays at 7 PM on City Park Radio.
0: Pomaličku se nám blíží půl osmé večer a takže já... No, zbývá nám jedna písnička, pak krátce promluvím k našim anglicky mluvícím posluchačům, no a pak hromada dalších českých písniček. A když mluvíme o poslední písničce, tak ta bude od kapely Atmo Music spolu s raperem Refuse.

V půlce června a jde vlastně o úplnou novinku od Naty v rámci jejího poprokového tažení. A překvapila mě, že zvolila takovéto téma, takové více osobní, více emoční. Text si dokonce Naty napsala sama a o hudbu se postarali členové její kapely. Stejně k písničce vydala i osobní videoklip, ve kterém si sama zahrála spolu s jejím partnerem Martinem Hloškem, kterého můžete ze sociálních sítí znát pod přezdívkou Creep. A nenašel jsem žádné informace o tom, co jí bylo inspirací, ale tak si trochu říkám, zda, jelikož se má písnička stavět má to být vlastně o dvojici, která žije přítomným okamžikem, tak si tak trochu říkám, zda se nechala inspirovat v jednom aktuálním japonském animovaném seriálu Démoni temného světa, který je v Japonsku známý pod jménem Yomi no Tsugai. A jde to celkem populární seriál, tak možná i to byla to trochu inspirací. Ale to už se opět dostávám od písničky trochu daleko. Vraťme se do Česka, vraťme se k další písničce. Dneska jsme ještě neměli žádnou punkovou muziku a já si pamatuju, že před pár měsíci jsem dostal SMSku, zda bychom punku nemohli hrát o trochu víc. No, přiznám se, ne vždycky to je možné a ne každá punková kapela mi dá takovou možnost její hudbu hrát, protože občas obsahují celkem solidní sprosťárny, ale ta následující, kterou jsem našel, ta se mi celkem zalíbila. Jde o kapelu, která si říká Upside Down a myslím, že jsme je zde zatím na rádiu ještě neslyšeli. Pojďme si je tedy poslechnout.

To byl dnešní zástupce punkové nebo punkrockové písničky kapela Upside Down. A teď, abych předešel zmatkům, kapel Upside Down najdeme celkem hodně. V samotném Česku jsou dvě, a pokud vím, jedna je z... teďka se mi ztratila. No, dobře, řekněme, že ta jedna se nazývá The Upside Down a jde o mladé kluky začínající. Asi se nepodívali na to, jaké další kapely v Česku a v okolních zemích jsou. Další je pak z Polska a kapela, kterou jsme právě slyšeli, se správně zapisuje jako Upside Down vykřičník CZ. No, to je trochu hlavolám, ale jsou vlastně dohromady už od roku 2014. Mají za sebou tři alba. Jejich debutové album vyšlo v roce 2015, nazvané To je můj punk. Pokračoval Rub a Líc v roce 2017 a jejich aktuální album, nazvané Kudy kam, vyšlo před dlouhými třemi lety. Písničku, kterou jsme právě slyšeli, ta se nazývá Krysí závod, tu jsem ani na jednom z alb nenašel, takže tak trochu doufám, že jde o novinku a doufám, že se brzy objeví na nějakém novém albu, protože, jak říkám, tuhle kapelu jsme zde zatím ještě neslyšeli, budu si ji muset pořádně prostudovat a doufám, že se zařadí do našeho pravidelného okruhu takových interpretů, které si zde často hrajeme, protože přeci jen těch písniček mají a punkových písniček, které můžeme bez obav poslouchat zde na rádiu, těch zas tak moc není. No, pojďme pomaličku, ale jistě k dalším písničkám. Máme posledních 15 minut, zbývá 4 písničky, no tak pojďme rovnou na to. Jenom krátké varování, ta následující písnička je rapová. A jak jistě víte, rapeři si občas s jazykem moc hlavu nelámou, takže pár zprostěren by se v této písničce mohlo objevit. Zahraje nám DJ Earth.

0: Slyšeli jsme DJ Earth s písničkou nazvanou Klid. Jde o jednu z jeho novinek a koukám na čas, pomalu, ale rychle nám to utíká. Já jsem se před chvilkou trochu zakecal, takže pojďme pomaličku dále. Za chvilku nám totiž přijde 8 hodin, z protějšího studia už se nám pomaličku připravuje Jace a Joe. Doufám, že tentokrát živě, možná před nahraně, nevím ještě. Každopádně si poslechneme New Brew již za 11 minut. Pojďme pomalu k další písničce, jak jsem naznačil, nejen české, ale i slovenské. Podíváme se tak trochu okolo světa se zpěvačkou, která se říká Claudia.
1: A tak musíme jít ďalej, ďalej, kde zomrali rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej, po ceste o nehoria, iba keď je tma.

Milí posluchači, pomalu se blížíme ke konci českého programu. Následovat bude New Brew, který si pro vás připravil Jace a Joe. Já se opravdu těším na příští vysílání za 2 týdny dalších 10 českých písniček a mezi tím si užijte něco dalšího. Tahle písnička je od kapely Gatecrasher.